Dnešné ranné zamyslenie pre vás napísal autor Marek Rojak, interpretoval Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Pekné ráno vám prajeme z Rádia Lumen aj o 6:30.

Vaša excelencia, drahý otec biskup František, otcovia biskupy Ján a Andrej, vážení spolubratia v kňazskej službe, milí bratia a sestry. Dovolte mi na úvod malé ospravedlnenie. Dnes nebudem hovoriť po slovensky. Robím tak z úcty k vám i k slovenskému jazyku, pretože by som ho svojou nedokonalou slovenčinou nechcel pokaziť. A dále už česky. Především na úvod chci moc a moc poděkovat za toto úžasné pozvání, že jsem mohl přijet sem do spišské diecéze zrovna v době, kdy slaví to krásné výročí 250 let od založení. Já pocházím z diecéze Brno, brněnské diecéze, a ta bude slavit výročí to stejné za rok. Taky budeme mít 250. A je to požehnaný čas. Tady blízko jsou jubilejní chrámy v Náměstově, v Tedošině, v Dolném Kubíně. Také krásný kalendář úžasných důležitých událostí, mezi které patří také dnešní den, památný den Božího sluhy biskupa Jána Vojtašáka. Jestliže jsem rád, že jsem mohl přijet sem do této diecéze, jsem vyloženě šťastný, že můžu stát tady, za kamenom, o kterém jsem vždycky už tolik slyšel a dnes poprvé jsem tady naživo. Jak už zaznělo, jsem rektorem papežské koleje Nepomucenum v Římě. Tato kolej byla vybudována v roce 1929, za chvíli bude slavit 100 let a za tu dobu v tomto semináři v Nepomucenu prožili své roky formace dlouhé řady českých i slovenských seminaristů a kněží. Ještě než jsem odletěl z Říma sem na Slovensko, tak jsem se zastavil v takovém slavnostním salonu, kterému říkáme Zelený, kde vždycky probíhají všechny konference a takové ty slavnostní okamžiky, kde také jsou obrazy biskupů Čech, Moravy i Slovenska, kteří byli takzvanými zakladateli Nepomucena. A mezi nimi je právě také boží služebník biskup Ján Vojtašák. A tak jsem se ještě u něho zastavil a vedle něho potom jsou nitranský arcibiskup Karol Kmeďko a rožňavský Michal Bubnič. Otcové zakladatelé, kteří Nepomucenům vybudovali a dále podporovali. A také jsem rád, že před časem na konci června, tedy júna, tak jsem mohl být také na Slovensku, tehdy jsme měli setkání představených seminářů, tentokrát se konalo v spišské kapitule a tak jsem se mohl podívat do biskupské rezidence, kdo míst, kde žil a pracoval biskup Jan. A viděl jsem i tu mitru, kterou měl při biskupském svěcení v roce 1921. A pokud přijíždím sem, taky proto, abych vás ubezpečil, že i v Římě je odkaz biskupa Jána Vojtašáka stále živý. A cítím opravdu silné propojení mezi tímto místem a tím římským Nepomucenem. Vy jste lepší odborníci na život Jána Vojtašáka než já. Já jsem si teď v těch posledních týdnech hodně přečetl, prošel jeho život, mnohé mě opravdu hluboce zasáhlo a oslovilo. Samozřejmě je mi blízký i tím, že byl také rektor semináře, i když poměrně krátkou dobu, v letech 1919 až 21. Ale vyrůstal tady, tady se narodil, tady měl svou rodinu, tady potom ministroval jeho tatínek, jak jsem četl, byl kostelník, pomáhal mu. To mi trošku připomíná i vlastní život, kdy jsem jako malý kluk byl ministrant a pomáhal kostelníkovi a pak jsem to po něm převzal a možná tam se někde rodilo to kněžské povolání. Ale život biskupa Jána vůbec nebyl snadný. To dobře víme. Nechci mluvit o mnoha věcech. Chci říct jenom dvě věci,
které mě asi nejvíc zasáhly. O jeho prožívání svobody a jeho bezmezné důvěře v Boha. A myslím, že tohle je něco, čím nás také inspiruje. Prožívání svobody. On hodně velkou část svého života prožil v nesvobodě. Byl zavřený ve vězení, izolovaný, internovaný. A přece těžko poznáme svobodnějšího člověka. Nikdy nepřijal mentalitu oběti. To z těch různých dopisů je jasně cítit. Nikdy se necítil jako nějaká chudinka. A to je inspirace pro prožívání naší svobody. Jak prožívám svobodu já? Co je to svoboda? Často si myslíme, že svoboda je spoustu možností. Pořád, neustále mít možnost si vybrat, zvolit to, co mi nejlépe vyhovuje, co zrovna chci. A čím víc budu mít možností, tím se budu jak kdyby cítit svobodnější. Ale tohle není dobrá cesta. Ta vede do slepé uličky. Musíme si uvědomit, že vlastně v našem životě často ty základní aspekty si nevybíráme. Nevybrali jsme si rodiče, nevybrali jsme si pohlaví, nevybrali jsme si barvu očí, mateřský jazyk, svou povahu. Skoro by se dalo říct, že mnohem víc věcí v životě jsme si nevybrali. A často ty důležitější jsme si nemohli vybrat. Být svobodný neznamená mít neustále plno možností. Často to bude znamenat i to přijmout i to, co jsem si já nevybral. Nebudeme svobodní, pokud nepřijmeme, že ne vždy jsme svobodní. Nechtějme přijmout ten postoj oběti, té chudinky. Já jsem chudáček, můžou za to moje geny, může za to doba, může za to politika, moji rodiče, zlý svět, biskupská konference. Můžu neustále hledat viníky a stavět se do té role oběti. Vůči utrpení můžu zaujmout postoj revolty. Prostě vzbouřím se, takhle to nejde. Ale tohle většinou nic nevyřeší, často to přinese jenom další zlo. Nebo vůči utrpení zaujmu postoj rezignace. Vzdám to. Zdá se vám, tak jak znáte život biskupa Vojtašáka, že by revoltoval nebo že by rezignoval? Ne. A ještě jiná cesta. Je cesta přijetí. To, že přijmu svou omezenost, ohraničenost, křehkost, nemohoucnost, tu či onu situaci. A my nejsme internovaní, my nejsme ve vězení, my nejsme izolovaní a přesto toho v našem životě máme hodně co přijmout. Určité ohraničenosti našeho života, křehkosti, slabosti, často potom i ve stáří, nemohoucnost, situace, které jsme nechtěli, ale jsou tu. Všimli jste si, jak v dnešním úryvku Evangelia byli učedníci nemohoucí? Několikrát se tam opakuje slovo nemohli. Přivedli za učedníky nemocného a oni ho nemohli uzdravit. Měli malou víru, Ježíš říká. Ptají se Ježíše, proč jsme ho nemohli? Zkuste se vžít do jejich situace. Jak se asi cítili? Řekli si, ať mi to nedokážem. Jak budeme pokračovat v Ježíšově poslání? My jsme na nic, my jsme slabí. Jejich identita učedníků Ježíšových možná byla v té době, v tom okamžiku v krizi. A možná to byl vlastně počátek nějakého růstu jejich víry. A taky my můžeme přemýšlet nad tím,
kde v životě se teď cítím nějak nesvobodný. A zkusme to přijmout. Přijmout možná svou slabost, nemohoucnost, nebo možná nějakou situaci. Svět není vždycky stvořený jenom k tomu, abychom ho přetvářeli, ale abychom i některé věci přijali. A samozřejmě musíme dobře rozlišit jedno od druhého. Je jasné ze života biskupa Jana, že on si věděl rady, kde je potřeba věci přijmout a kde je potřeba povstat a rázně zasáhnout. To by ale neuměl, kdyby neměl bezmeznou důvěru v Boha. A to je ta druhá věc, kterou chci zmínit. Známe děti a také znáte takovéto období, kdy jsou to taková ta malá batolata, malé děti, je to určité období dětského věku, kdy si vytváří u rodičů takzvanou bezpečnou základnu. Tak tomu, myslím, říká i psychologie. Možná to znáte, každý, kdo je rodič, tak na to může vzpomenout. Kdy byl s dítětem venku, bylo to malé dítě, ono si někde hrálo, zdálo se, že si mě vůbec nevšímá, ale přesto o mě dobře vědělo. To každý rodič zná. Maminka vaří, dítě si hraje vedle a zdá se, že o mamince ani neví. A hraje si, často odbíhá, objevuje svět, dovolí si jít někam i daleko, ale vlastně jenom proto, že si je jisté tou maminčinou přítomností. Jakmile se maminka zvedne a odejde, dítě znejistí, začne ji hledat. Najednou v tu chvíli hned je jasné, že o mamince vědělo, jenom si jak kdyby nevšímalo. To, že maminka je blízko, dítěti umožňuje jednu věc. Najít jakousi stabilitu v životě. A může být tak odvážné a samostatné. A přeneseně věřím, že něco podobného můžeme prožívat s Bohem. Bůh je blízko, já si dělám svoje, jako to dítě, ale díky tomu, že vnímám jeho blízkost, jeho přítomnost ve svém životě, můžu být odvážný a samostatný. Opakem tady té důvěry je strach a uzavřenost. Biskup Vojtašák byl ve vězení, byl internovaný, byl izolovaný, ale nikdy nebyl uzavřený, mentálně uzavřený. Vždycky měl otevřené srdce i mysl. A nikdy neměl strach, plně důvěřoval Pánu. My jsme dnes četli první čtení z proroka Habakuka. Nečte se tady z toho starozákonního proroka zas tak často. Patří mezi těch 12 malých proroků. Nebudu se tady pouštět do biblických nějakých témat, radši tady jsou odborníci, takže nebudu zabírat někde do hloubky. Proroka Habakuka známe z breviáře, z krásného hymnu, kde se vždycky modlíme, i když fíkovník nevykvete a viná réva nepřinese plody, já přesto budu doufat v Hospodina. Ale dnes jsme slyšeli jiný text, poměrně náročný, který končí ale jasným vyjádřením. Spravodlivý bude žít ze svojej věry. To je text, který oslovil mnoho lidí. I v písmu se objevuje jako citace. V Novém zákoně apoštol Pavel ho cituje v listu Římanům, v listu Galaťanům, objevuje se v listu Židům. Ale já si dovolím zmínit jinou věc, možná trošku okrajovou. Prorok Habakuk je poměrně neznámá osoba, ale objevuje se v jedné takové celkem zapomenuté události. Je to vlastně v té části Bible, které říkáme deuterokanonická. Jsou to takové dodatky ke knize proroka Daniela. Všichni známe ten příběh o Danielovi ve lví jámě. Sám si vzpomínám na to, jak jsem rád se zastavoval jako dítě, když jsem otevřel ilustrovanou Bibli
A tam to bylo zobrazené. Daniel v té jámě, ti lvi, a on se nebál, i když to bylo tak nebezpečné. A tady ta část deuterokonická vypráví o tom, že právě do té lví jámy Danielovi přinesl oběd prorok Habakuk. Můžete si to najít. Je to ve 14. kapitole, v tom dodatku knihy proroka Daniela. A pán ho posílá. On ani neví, kde je nějaký Babylon, neví nic o Danielovi, ale pán ho tam přenese i s obědem, aby nasytil Daniela v tom nebezpečí. A on zblízka vidí tu hrůzu, to utrpení, a možná i proto pak může napsat, spravedlivý bude žít z víry. A my dobře víme, že u toho proroka je tam ze své víry, nebo z víry ve mně. Víra dává život. A tak dnes prosme zase znovu i sami za sebe. Nejenom, abychom plně žili svou svobodu a uměli přijmout i to, v čem nejsme třeba svobodní. A co musíme přijmout, protože to nejde změnit. Ale abychom znovu upevnili svou víru, aby byla aspoň jako hořčičné zrnko. Nemusíme přenášet hory, ale stačí, když z té víry budeme čerpat život. Uprostřed věcí těžkých, a každý z nás ty věci těžké má, uprostřed utrpení, a každé někdy nějaké zažil, nebo možná ještě je před námi, a právě víra se stane tím, z čeho budeme čerpat sílu. Bez víry nelze žít, bez víry nelze prožít ani tyhle těžké věci. Amen.

Bože, lebo hoci ty nepotrebuješ našu oslavu, predsa je tvojím darom, že ti smieme vzdávať vďaky. Naše chvály

0: Od povrazníckého remesla sa presunieme rovno k stolu, čím zrejme potešíme všetkých gurmánov, pretože sa pozrieme na tradičné české špeciality. Projekt Czech Specials propaguje doma, ale aj v zahraničí typické jedlá českej gastronómie. Projekt spája reštaurácie a cukrárne, ktoré svojich hostí presvedčia kvalitou a autentickými českými receptami. Certifikácia prináša podnikom prestíž a zároveň zaručuje hosťom, že práve tu ochutnajú to najlepšie z českej gastronómie. Projekt nám priblížila jeho manažérka Lenka Nováková.
1: Projekt Czech Specials je vlastně společný projekt agentury Czech Tourism a asociace kuchařů a cukrářů a je to projekt, který se zabývá propagací a podporou české kuchyně, jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Certifikujeme restaurace, které nabízejí poctivou českou kuchyni a tyto restaurace se snažíme propagovat na našich sociálních sítích, webech, prostřednictvím našich zahraničních zastoupení, na různých veletrzích a dalších akcích.
2: Čiže podporujete v podstate to tradičné české jedlo, keď som dobre rozumela.
1: Áno, presne tak. Snažíme sa propagovať tú českou kuchyni i do zahraničí, ukázať, že česká kuchyně má co nabídnout a že vlastne môžeme být i hrdí na tú naši českou kuchyni, pretože samozrejme ty restaurace nabízejí nejenom takovou tú tradiční kuchyni, ale i tú českou kuchyni v té modernější podobě.
2: Vy ste vraveli, že udelujete certifikát alebo certifikujete teda reštaurácie, ktoré ponúkajú predovšetkým to české jedlo. Aké podmienky musia splniť, aby ten certifikát dostali?
1: Restaurace, ktoré vlastne projeví zájem sa do projektu přihlásit, tak musí splňovať minimálne dvě česká jídla, mít ve své nabídce plus jednu polévku. Samozřejmě většina těch jídel musí být jako českých jídel, nemůže to být jako jenom dvě česká jídla a třeba zbytek vietnamských, to ne. Ale jako měla by převahovat ty česká jídla. A restaurace vlastně mají možnost se přihlásit na našich webových stránkách, kde vyplní žádost. Ta žádost automaticky jde na asociaci kuchařů a cukrářů, kteří už komunikují s tou restaurací. Vyšlou tam kontrolora, který vlastně zhodnotí, jestli ta restaurace je vhodná k té certifikaci a doporučí právě té asociaci k certifikaci.
2: Aké výhody má tá reštaurácia, keď má certifikát toho špeciálneho českého jedla?
1: Automaticky

0: Každá ta restaurace, protože máme, ty restaurace jsou rozprostřené po celé České republice, takže každý ten region má svoje vlastně takové ty regionální jídla. Vyloženě ta restaurace nemusí mít tu svíčkovou, ale musí mít takové to typické jídlo pro ten daný region.
1: Neplánujete vydat nějaký receptář těch nejtypickějších českých jedál?
0: My máme spoustu jednak těch jídel, máme receptur právě na webu Czech Specials, máme různé receptury, ty tradiční, staročeské receptury, tam mohou návštěvníci najít. A samozřejmě i ty receptury máme i na těch ostatních našich webech, jako je Kudyznudy, anebo Visit Czechia, a buď pro ty tuzemské návštěvníky, anebo pro zahraniční, záleží.
1: Čiže tam sú receptúry, postupy, ako si pripraviť to české jedlo konkrétne. Čiže môžu sa inšpirovať vlastne aj v slovenských kuchyniach týmto webom.
0: Áno, môžu. Je spoustu jídel, ktorí sú takový podobný, ta česká, slovenská kuchyne, ale my sme třeba natočili i takové postupy, jak vařit, uvařit si některé česká jídla, takže máme taková jako krátká videa, kde ukazujeme postupy, jak uvařit svíčkovou nebo nějaké tradiční jako jídlo, a to všechno mohou návštěvníci najít na našich webových stránkách.
1: Hovorili jsme o svíčkovej, a i něco sladké certifikujete?
0: Ano, certifikujeme také cukrárny a kavárny v České republice, které nabízejí takové ty tradiční české zákusky, které už v podstatě jako vymizely ty cukrárny. Jsou to většinou jenom malé cukrárny někde po republice. V Praze už jsou víc takové modernější, které nenabízejí kromě vlastně jedné, a což je cukrárna Myšák v centru ve Vodičkově ulici v centru Prahy. Ta ještě se drží té tradice, že nabízí právě ty tradiční zákusky, jako je věneček, větrník, laskonka, indián a další.
1: Čiže to patrí medzi tie české sladkosti, také typické.
0: Áno, presne tak. A ty by sme taky chtěli právě, ty chceme představit i do toho zahraničí, takže i ty propagujeme do toho zahraničí, kde naši vlastně zástupci na těch zahraničních zastoupeních zase propagují prostřednictví sociálních sítí a webu celou vlastně českou astronomii.

0: Ak uvažujete nad tým, že sa počas leta vyberiete do Českej republiky, máme pre vás jeden tip na výlet. Za kultúrou, prírodou a históriou sa oplatí vycestovať do Milevska. Milevsko sa nachádza v juhočeskom kraji a ponúka celé spektrum zaujímavostí. Ak to má rád maškary, tu si celkom určite príde na svoje, najmä ak sem príde v čase, keď sa tu koná sprievod maškár. Dokonca tu majú zriadené aj Múzeum Maškár. Viac sa dozvieme od Lenky Kropáčkovej z Domu kultúry v Milevsku.
1: Galerie M, tak ta se zaměřuje převážně jakoby na umění, ale v poslední době se tam taky rozšiřují dost programy pro děti a celkově doprovodný program, takže různé workshopy, besedy, přednášky a konají se tam taky každý měsíc hudební sklepy, protože ta galerie se nachází v nejstarší vlastně budově v Milevsku. Takže ty prostory si o to jakoby říkají, že to má takovou jinou nevšední atmosféru, jsou takový menší, komornější koncerty. Potom, co se týká infocentra, tak to vlastně spravujeme tak jako asi každý město. Snažíme se těm návštěvníkům nabídnout co nejvíc informací, schánět co nejširší spektrum toho programu od všech organizací, nejenom od našich. A potom o Muzeum Milevských maškár, tak to je vlastně takový unikát v České republice. Je tam vlastně stále expozice, asi jediná svého druhu věnovaná největšímu masopustu vlastně v Česku a celkově masopustu jako takovýmu. Jsou tam nejstarší dochovalý masky z masopustu a je ve přímé spolupráci s maškarním sdružením, který jednou za rok ve spolupráci právě s Domem kultury pořádá největší masopust v České republice, největší masopustní průvod. A letos se nám po 10 letech podařilo překonat náš vlastní rekord počtu masek v průvodu a bude znovu zapsán do České knihy rekordů.
0: Ja som mala možnosť vidieť niektoré z tých vašich maškár. Každý si vymyslí svoju vlastnú masku alebo tú maškaru na tom sprievode.
1: Ten prúvod ten je trošku jakoby iný, specifický, pretože oni tady, když jedou, tak potrebujú takhle. Niekteří majú třeba ty masky 2-3 a střídají to podľa toho vlastne kam jedou, kolik času mají na ten převlek. Náš takový tradiční patriot Jack Sparrow, tak to líčení trvá 2-3 hodiny, takže to není možné třeba, když nikam vyjíždí, aby se tak dlouho líčil. Takže mají takovýhle potom nějaký třeba upravenější, lehčí verze, ale typická naše postava, zástupce, hlavní pana Švejka, tak to je prostě originál sobě vlastní. Takže asi tak, no. A jinak, co se týká těch masek do toho průvodu, jsou tam nějaký jakoby tradiční, který by tam neměly chybět, jako je medvěd, bába v nůši a dlouhán, potom je tam Bakus, což je taková ta nejhlavnější postava na konci toho průvodu, která se pak usmrtí vlastně na konci každý rok a narodí se nový malý Bakusek, aby se zase vlastně další rok mohl usmrtit. A tak to koluje pořád dokola. A co se týká ale veřejnosti, tak tam je to potom na každém zvlášť, jakou masku zvolí. Většinou bývá nějaké téma doporučené, nebo takový nějaký podtitulek to má, nějaký téma, třeba loni byl Cirkus Milevsko, takže jenom ty lidi se nějak jakoby navedou, nebo kdo nemá nápad, tak se toho může chytit, ale není to nikdy podmínkou, aby jako bylo splněno to téma.
0: A to má nějakou už dlhoročnou tradici, to, že je Milevsko spojené s tými maškarami?
1: Určitě, to má několika desetiletou tradici. Oni tam ty průvody bývaly už před x desítky lety, pak to na nějakou dobu jakoby zase utichlo a potom se obnovili a už to takhle jede nějakou dobu a v roce 2017 vlastně byly milevský maškary zapsaný na seznam materiálních statků tradiční lidové kultury České republiky.
0: Ještě má tu už trvalý zápis, takže za tím můžou chodit turisti vlastně do Milevska za touto atrakciou.
1: Určitě tak ta atrakce jako taková je jednou za rok, jakoby přímo ty milevské maškary, ale to muzeum milevských maškary je otevřené vlastně celoročně, potom včetně víkendů na sezónu, takže tam se můžou opravdu vydat kdykoliv.
0: A v tom muzeu máte jaké maškary například?
1: V tom muzeu jsou ty masky, jak ty právě ty historický, těch z desítek let starý, který jsou i zapůjčen z muzea, od nějakých prvních vlastně dochovaných masek, které byly vyráběny z papíru, odlejvan z vosku, až po nějaký ty novější a patří tam zase k ním ty tradiční bába v nůši, medvě, čašek, dlouhán, bakus. Pak v další části je takový mini kinosál, kde si můžou vlastně návštěvníci pustit předchozí ročníky, aby si to uměli představit. A v té poslední části je takový fotokoutek, kde si můžou i nějakou masku vyzkoušet, převlít se a děti si případně můžou vlastní škrabošku vyrobit tam přímo na místě.
0: Pokud jde o samotné Milevsko, co tam máte ještě pěkné? Za čím se tam oplatí prýst našim turistům?
1: V Milevsku určitě asi památky a příroda, kultura. kultura je tam, celá troufám si říct, jako pestrá, jako hodně pestrá, že se nejenom my, ale i ostatní organizace, jak městský, tak soukromí, snaží jako opravdu nabízet široký spektrum od nejmenších až po nejstarší generace. A jinak, co se týká volného času, je tam spousta cyklostezek, je tam koupaliště, jsou tam sportoviště, ta příroda tam potom i navazuje na stezky do Prčice třeba, kde zase ta pestrost je trošku jiná. A co se týká památek, tak asi nejstarší klášter v Jižních Čechách.
2: Že tam si každý príde na svoje, kto chce históriu, kto chce prírodu, kto chce nejaký šport.
1: Určite trúfame si říct, že áno. Ale snažíme sa jakoby i v tom centru toho města udržet jakoby nějakou zábavu, takže kino tam určitě, v létě potom letní kino, městské slavnosti, čtyřdenní, takže opravdu se snažíme, aby ta nabídka byla pestrá ze všech stran.
2: Návštěvníci zo Slovenska si to můžu spojit s návštěvou třeba z okolia a zájsť aj do Milevska a pozrieť si ty maškary.
1: Tak můžu si to spojit přímo s těma maškarama, příští rok to bude třeba 7.2.2027, to datum už se ví, takže jestli chtějí vidět jednu z největších akcí vlastně v republice, tak určitě si to můžou spojit na víc dní. A co se týká potom, jakoby kdyby jeli přes rok třeba, tak jako já si myslím, že se to určitě vyplatí si to naplánovat na víc dní, protože i v okolí je jako když tak dost jakoby zajímavých věcí a památek, je tam třeba peklo v Bernardicích, jakoby dětský peklo pro děti a minizo vlastně hnedka v další vesnici, takže jako je tam opravdu jako toho i v okolí dost, je kam věc a ať buď na kole nebo pěšky nebo autem, autobusem.
2: A ak vy máte kusok volna, které města radí navštívit, tam v Milevsku a v okolí?
1: Já asi vyhledávám tu přírodu, protože jako kontakt s lidmi jako je fajn, je to jako skvělý, člověka to naplňuje, ale pak zase na druhou stranu potřebuje někde načerpat, aby měl co předat, takže opravdu vycházím na to Petrovicko a tam, kde jsou prostě ty stezky s těma kamenama a je tam prostě klid a příroda.
0: Pod prípravou dnešnej relácie Vyznania sú podpísaní Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
3: Nevral mi, že nejestvuje vietor, čo zlé odvanie, naladenie myšlienok, že nenachádzaš správne struny, že zbytočne hľadáš, čo je tvojho bytia poslanie a že piesne z vysokých skál nie sú vôbec žiaden

šaty, oči jako dvě studny, smoučel jsem strnou lidí, jsem jak ta zahrada stíná.